0: Zautočíme!
1: Je nás málo.
0: Raz sme už vyhnali filištíncov z dediny.
2: To bol dobrý deň.
0: Aj dnes bude taký deň.
2: Duch Boží je zase s nami?
0: Duch Boží je s nami dnes.